0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: A água é essencial à vida. Ela sustenta os ecossistemas, apoia a agricultura e é vital para os seres humanos satisfazerem as suas necessidades mais básicas. Embora a água seja tão importante para a sociedade, a sua poluição continua a ser um grande desafio em todo o mundo. Os resíduos industriais, os escoamentos agrícolas e a poluição por plásticos degradam a qualidade das massas de água, criando graves problemas ecológicos e sanitários.
2: Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, vamos explorar um tema que nos afeta a todos: a poluição da água e as medidas da UE para restaurar a qualidade dos nossos rios, lagos e mares.
1: Existem inúmeras fontes de poluição da água. As instalações industriais descarregam produtos químicos diretamente nos rios e lagos. As atividades agrícolas levam a que fertilizantes e pesticidas sejam arrastados para os cursos de água. As zonas urbanas dão origem a escoamento de águas pluviais, que contém petróleo, metais pesados e outros poluentes. E depois, claro, há o plástico, que tem um efeito nocivo na vida marinha e se decompõe em microplásticos, que se espalham pelos nossos sistemas hídricos. Estes poluentes da água perturbam os ecossistemas, prejudicam a vida selvagem e representam riscos significativos para a nossa saúde. A água contaminada pode causar doenças, afetar a segurança alimentar e reduzir a biodiversidade. A União Europeia implementou várias políticas e iniciativas essenciais destinadas a proteger e melhorar a qualidade da água. Uma das mais importantes é a Diretiva Quadro da Água. Esta diretiva define como objetivo que todas as massas de água dos países da UE atinjam um bom estado ecológico e químico. Identifica os poluentes mais preocupantes e com riscos significativos e estabelece as respectivas normas para os regular. Os países da UE têm de monitorar e controlar a presença dessas substâncias nas suas massas de água. Desde que foi adotada, em 2000, a Diretiva Quadro da Água constitui a principal legislação para proteger a água na União Europeia. O texto incentiva a cooperação entre países vizinhos para gerir os rios e outras massas de água que partilham.
2: Outra componente da estratégia da União Europeia para combater a poluição da água é a Diretiva Tratamento de Águas Residuais Urbanas. Sabia que, se não forem recolhidas e tratadas em conformidade com as regras da UE, as águas residuais urbanas são uma das principais fontes de poluição da água? As águas residuais urbanas contêm matéria orgânica, produtos químicos nocivos, poluentes dos setores farmacêutico e cosmético, podendo até estar contaminadas com bactérias e vírus. A Diretiva Tratamento de Águas Residuais Urbanas visa proteger o ambiente dos efeitos nefastos das águas residuais urbanas e industriais. Estabelece requisitos para a recolha, o tratamento e a descarga de águas residuais urbanas. Os países da UE, por seu lado, têm de garantir que todas as aglomerações cumprem estas normas. A União também apoia iniciativas através de programas como o LIFE, um instrumento de financiamento da UE para o ambiente e a ação climática. Estes projetos estão plenamente alinhados e apoiam várias estratégias e diretivas fundamentais da União, como a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, a Diretiva Quadro da Água e o Regulamento Restauro da Natureza. Entre muitas outras iniciativas, o Programa LIFE financiou vários projetos que melhoram o tratamento das águas residuais urbanas, reduzindo a descarga de substâncias nocivas nos rios e lagos. Por último, mas não menos importante, nós, enquanto cidadãos, também temos um papel a desempenhar. Ações tão simples como reduzir o uso de plástico, descartar materiais perigosos de forma adequada e apoiar práticas sustentáveis podem ajudar a manter as nossas águas limpas. Com a campanha #WaterWiseEU, a União pretende sensibilizar para a crescente pressão sobre os sistemas hídricos da Europa, que conduz à escassez de água, e para a necessidade de uma gestão sustentável da água. Vamos proteger a água.
1: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Mindenhol ott van. A kocsiban, a házban, a mobiltelefonban. Mi az? Hát persze, hogy a rádió. Február 13-án újra itt a rádiózás világnapja. Olyan tömegtájékoztatási eszközt ünneplünk ezen a napon, amely régóta hozzánk nőtt, és még az Eiffel-tornyot is megmentette az utókornak. A rádiózás egy sor 19. századi technológiai újításnak köszönhető. Az amerikai Samuel Morse feltalálta a távírót, a német Heinrich Rudolf Hertz felfedezte a rádióhullámokat, 1899-ben pedig az olasz Guglielmo Marconi jóvoltából első ízben rádiókapcsolat jött létre Anglia és Franciaország között. Az első franciaországi rádióközvetítés a Radio Tour FL állomás nevéhez fűződik, amely 1921. decemberében egy koncertet adott le az éteren keresztül. Ha nincs rádiózás, az Eiffel-tornyot már rég lebontották volna. Úgy bizony, a Párizsi világkiállítás alkalmából épített és 1889-ben felavatott tornyot ugyanis mindössze 20 évre tervezték. Az mentette meg, hogy adótorony lett. Sőt, emiatt 12 méterrel még meg is kellett oldani, a rászerelt antennákkal együtt így ma összesen 324 méter magas. De térjünk csak vissza a rádió történetéhez. Bizonyára sokan emlékeznek nagyszüleink hatalmas rádióira. A II. Világháború után megjelentek a tranzisztorok, így a rádió hordozhatóvá vált, bárhol lehetett hallgatni. Az 1980-as és 90-es években az FM rádiózás átadta a helyét a digitális technológiáknak és a műholdas műsorszórásnak. A 2000-es években pedig megszülettek az első podcastok, és beköszöntött az internetes rádió korszaka. A rádió tehát nagy utat járt be. Az emberi sokszínűség diadalát jelzi, és a demokratikus párbeszédnek is az eszköze. Még ma is ez a világ legelterjedtebb tömegkommunikációs eszköze, az Európai Parlament ezért döntött úgy, hogy bizonyos tartalmakat audioformátumban is közzétesz. Ezek sok más érdekes anyag mellett meghallgathatók az europarl.audio weboldalon.
4: Alcide de Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho de Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide de Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
5: Na tom Trentino.
4: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont a tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu. Alcide de Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridentsko, Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa de Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr de Gasperi spolu založil Taliansku ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstruktive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa de Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry de Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
4: Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe.
6: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
4: De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
6: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva. Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle, riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
7: Paris sans chaleur, sans vie idéal.
4: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumannom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide de Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide de Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
6: Realizzeremo la sua visione.
4: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
8: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslievať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol. Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
9: Európska únia je danes politična in gospodarska unija 27 držav članic, pridružiti pa se jih želijo še številne druge države. Kandidatk je trenutno 9. Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Ukrajina in Turčija. Pristopna pogajanja s Turčijo so od leta 2018 zamrznjena. Kosovo pa je potencijalna država kandidatka. Pot do članstva pa je dolga in zapletena. V današnjem prispevku bomo izvedeli več o postopku za pridružitev Evropski uniji. Da lahko država zaprosi za članstvo v Evropski uniji, mora biti v Evropi, spoštovati pa mora tudi evropske demokratične vrednote. Imeti mora stabilne in demokratične institucije ter spoštovati načelo pravne države. Pogoj je tudi delujoče tržno gospodarstvo in zmožnost za upravljanje obveznosti, ki jih prinaša članstvo v Uniji. Uradni status kandidatke lahko država pridobi, ko izpolni osnovna politična in gospodarska merila ter merila za reforme. Na to lahko začne formalna pogajanja, na katerih z Unijo razpravlja v 35 poglavjih z različnih področij politike. Ta poglavja so osnova za pristopna pogajanja. Med pregledom se preučijo, nato pa redno ocenjujejo, dokler se ne zaključijo pogajanja v vseh poglavjih. Ko so pogajanja in reforme v celoti zaključeni, se pripravi pristopna pogodba, ki jo morajo pred pristopom ratificirati vse države članice, pa tudi država sama. Med 9 državami kandidatkami so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija, od junija 2022 Ukrajina in Moldavija, od decembra 2023 pa tudi Gruzija. Za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo je bila pot do statusa države kandidatke še posebej dolga, pospešila pa jo je ruska vojna proti Ukrajini. Kosovo je potencialna država kandidatka. Vse te države so upravičene do sredstev Evropske unije in svetovanja na področju politik, s pridružitvenimi sporazumi pa dobijo tudi širok dostop do notranjega trga Unije. Poslanci Evropskega parlamenta med razpravo in glasovanjem o letnem poročilu o napredku opozorijo na pomankljivosti v posameznih državah. Potrditev poročila je eden od pogojev za članstvo v Evropski uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je junija 2022 na konferenci na visoki ravni v Zahodnem Balkanu dejala, da je širitveni proces naložba v mir, varnost in stabilnost Evropi. Širitev za države, ki si želijo, da bi Evropa postala njihov dom, že od nekdaj pomeni proces temeljitega preoblikovanja. Po navedbah Evropske komisije bi lahko Srbija in Črna Gora članici Evropske unije postali že leta 2025. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
10: Evropska nagrada publičnosti Lux 2024. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2024 jest film Pokój Nauczycielski. Pokój Nauczycielski autorstwa niemieckiego reżysera Ilkera Czataka opowiada historię Karli, młodej nauczycielki w liceum, która wyróżnia się idealizmem, kiedy seria niewyjaśnionych kradzieży psuje atmosferę wśród kadry nauczycielskiej, Karla postanawia zbadać sprawę.
11: Achtung! Fertig, los!
12: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
13: Wer sitzt hier?
14: Oskar sitzt da.
13: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
14: Ich hab keins.
15: Und das hier?
13: Freunde, wessen Platz ist das?
16: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
12: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
13: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du an die
10: Pokój Nauczycielski zdobył aż 5 nagród na niemieckim Festiwalu LOLA, Nagrodę Europa Cinemas Label dla najlepszego filmu europejskiego oraz nagrodę Art House Cinema w kategorii Panorama na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
17: Jest hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden.
14: Sind wir noch alle?
13: Alter! Ist alles okay?
14: Hey!
18: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
17: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
19: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
20: Schämen Sie sich.
19: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach zu Hause
21: lassen.
22: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
10: Pozostali 4 finaliści to 20 tysięcy gatunków pszczół, opadające liście, adamant i siostrzeństwo świętej sauny. 5 nominowanych filmów można było oglądać w kinach w całej Europie, a widzowie mogli głosować na swoich faworytów. Ostateczny ranking powstał po zliczeniu głosów publiczności oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosy każdej z tych grup liczono pół na pół. Europejska Nagroda Publiczności Lux promuje filmy o tematyce społecznej i politycznej, zachęca też do debaty i refleksji, a filmy konkursowe wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej. Była to audycja internetowego Radia Europarl Parlamentu Europejskiego.
15: Schengen.
20: The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea, or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance, between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
15: Libre circulation des personnes.
21: Schengen.
15: It's based on co-decision.
23: Problems at the border.
24: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
23: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
20: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
15: Schengen.
20: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state, if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
15: Schengen.
20: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police and other competent public authorities to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European integration project.
0: Spis nisim għaw dwar il-liġijiet tal-Unjoni Ewropeja li jsiru fi Brussell, iżda xi ġri meta dawn jinkisru, jew meta l-pajjiżi ma jkunux jistgħu jaqblu dwar xi jfissru fil-fatt dawk il-liġijiet. Dan huwa fejn tidħol l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija l-awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea. Xogħolha hu li tiżgura li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu interpretati u applikati bl-istess mod mill-istati membri kollha. Dan ifisser li l-pajjiżi, l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji kollha jsegwu l-istess regoli u li d-drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkunu protetti.
1: Din l-awtorità ġudizzjarja li għandha s-sede tagħha fil-Lussemburgu hija magħmula minn żewġ korpi ewlenin. L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja nifisha, li tintervjeni meta l-qrati nazzjonali ma jkunux ċerti kif għandhom jinterpretaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-qrati jistgħu jistaqsu għal dik li tissejjaħ deċiżjoni preliminari. Min barra dan, il-Qorti tal-Ġustizzja tirrevedi ċerti atti tal-Unjoni Ewropea biex tara jekk dawn għandhom xi ġu annullati u tisma' appelli dwar punti ta' dritt mingħand il-Qorti Ġenerali. U t-tieni il-Qorti Ġenerali li prinċipalment titratta kawżi mresqa minn individwi, kumpaniji jew organizzazzjonijiet, speċjalment meta dawn ikunu qed jikkontestaw deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
0: Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha mħallef wieħed minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. L-imħalfin jiġu appoġġjati mill-Avukati Ġenerali li joffru opinjonijiet legali indipendenti, imsejħa konklużjonijiet, biex jassistu fid-deċiżjonijiet. Is-seduti tal-Qorti huma pubbliċi u l-interpretazzjoni hija disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar kien Massimo Pilotti, imħallef Taljan. Fid-diskors inawgurali tiegħu fl-1952 huwa esprima l-għan ewlieni tal-Qorti.
2: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
0: L-imħalfin tal-Qorti għandhom biss aspirazzjoni waħda, li juru li huma deni tal-fiduċja li l-Istati membri jpoġġu fihom. Jiġifieri li jiddedikaw lilhom infushom kompletament għal ġid tal-komunità.
2: Al bene della comunità.
1: X'tip ta' kawżi taqta' l-Qorti tal-Ġustizzja? Ejja nħarsu lejhom biċċa biċċa. L-ewwel nett, il-Qorti solvi tilwim legali meta l-pajjiżi jiksru l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, meta stat membru ma jimplementax direttiva tal-Unjoni Ewropea b'mod korrett. It-tieni hija tintervjeni meta l-qrati nazzjonali jitolbu l-għajnuna. Pereżempju, jekk qorti fl-Italja jew fil-Polonja ma tkunx ċerta kif għandha tinterpreta regola tal-Unjoni Ewropea, hija tista' titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika. U t-tielet meta l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu kkontestati. Ejja ngħidu li l-Parlament jew il-Kummissjoni jaddottaw ir-regolament li xi ħadd jaħseb li jikser xi dritt fundamentali. Jekk il-qorti taqbel hija tista' tiddeċiedi li tannulla l-liġi. U x'inhi waħda mid-deċiżjonijiet l-aktar famużi tal-qorti? Fl-2017 hija ddikjarat li Uber kienet kumpanija ta' trasport u mhux biss pjattaforma diġitali. Din id-deċiżjoni bidlet il-mod kif il-kumpanija tiġi regolata fl-Ewropa.
0: Għaliex huwa importanti dan kollu għalik? Kemm jekk tixtri xi ħaġa online, taħdem barra minn pajjiżek, kif ukoll jekk tinsab imħasseb dwar il-privatezza tad-data, il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq ħajtek u l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura li dawn jiġu applikati b'mod ġust. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti jistabilixxu preċedenti. Dawn isawru l-politika futura tal-Unjoni Ewropea dwar kwistjonijiet bħall-migrazzjoni, l-azzjoni klimatika, id-drittijiet tal-konsumatur u aktar. Għalhekk id-darba li jmiss li tisma' dwar deċiżjoni kbira tal-Unjoni Ewropea jew battalja legali dwar id-drittijiet diġitali, tiftakar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qed taħdem minn wara l-Kwinti biex tiddefendi l-istat ta' dritt madwar l-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Luftverschmutzung ist jedes Jahr für hunderttausende vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich. Schadstoffbelastete Luft kann zu Herz- und Atemwegserkrankungen und sogar zu Krebs führen. Bestimmte Schadstoffe können unsere DNA schädigen, andere verschmutzen Wasser und Boden und schwächen damit das Ökosystem. Ein weiteres großes Problem ist die Lärmbelastung. Unsere Welt wird immer lauter, besonders Menschen in Städten leiden darunter. Denn Lärm wirkt sich nicht nur negativ auf unseren Schlaf und unser Wohlbefinden aus, sondern er hat auch langfristige Folgen für unsere Gesundheit.
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung unternimmt, um Mensch und Umwelt zu schützen.
3: Die Maßnahmen der EU gegen Luftverschmutzung und Lärmbelastung sind keine Einzelmaßnahmen. Sie gehören zu einem größeren Ganzen, zur Umweltpolitik der Europäischen Union, die sogar in den EU-Verträgen verankert ist. Die EU verfolgt damit allgemein das Ziel, unsere Gesundheit zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
4: Um das zu erreichen, ist eine gute Luftqualität und ein angemessener Geräuschpegel unabdingbar. Genauso wie Klimaschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Im Mittelpunkt der EU-Umweltstrategie steht der sogenannte Null-Schadstoff-Aktionsplan. Ein Fahrplan, mit dem die EU die Umweltverschmutzung verringern und ein gesünderes und nachhaltigeres Europa schaffen will.
3: Sehen wir uns zunächst an, wie die EU für bessere Luft sorgt. Eine ihrer wichtigsten Vorschriften ist die Luftqualitätsrichtlinie. In ihr werden Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide und Ozon festgelegt. Außerdem verpflichtet sie die EU-Staaten, ihre Luftqualität zu überwachen, entsprechende Daten zu veröffentlichen und einzugreifen, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
4: Im Jahr 2024 überarbeitete die EU die Vorschriften und glich sie an die jüngsten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an. Sie senkte zum Beispiel den Jahresgrenzwert für Feinstaub um mehr als die Hälfte. Ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass Feinstaub die Gesundheit besonders gefährdet.
3: Die EU legt auch Emissionshöchstmengen für bestimmte Schadstoffe in den Mitgliedstaaten fest. Außerdem erarbeitet sie spezielle Emissionsvorschriften für Industrie, Landwirtschaft oder Verkehr.
4: Der Straßenverkehr ist seit langem einer der Hauptverursacher von Umweltverschmutzung. Im Laufe der Jahre hat die EU die Emissionsvorschriften für Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse verschärft und zum Beispiel strengere Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub festgelegt. Sie gelten für Benzin, für Diesel, für Hybrid und sogar für Elektrofahrzeuge.
3: Aber nicht nur der Straßenverkehr belastet die Umwelt. Im Rahmen ihrer umfassenden Klimastrategie begrenzte die EU auch die Emissionen aus dem Flug- und Schiffsverkehr. Beispielsweise mit neuen Vorschriften für nachhaltige Kraftstoffe und umweltfreundliche Schifffahrt.
4: Für die Industrie dagegen gilt die Industrieemissionsrichtlinie. Sie wurde überarbeitet und soll nun dazu beitragen, dass große Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe weniger Emissionen ausstoßen. Die neuen Vorschriften treten ab 2026 in Kraft.
3: Kommen wir nun zur Lärmbelastung, einem weniger sichtbaren, dafür aber genauso ernstzunehmenden Problem. Etwa 20% der Bevölkerung in Europa ist zu hohen Lärmpegeln ausgesetzt, hauptsächlich verursacht durch den Verkehr. Ständiger Lärm kann zu Stress, Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch die Tierwelt leidet darunter.
4: 2002 erließ die EU die Richtlinie über Umgebungslärm. Die Mitgliedstaaten müssen seitdem Informationen über Lärmbelastung in Form sogenannter Lärmkarten erfassen und auf dieser Grundlage Aktionspläne ausarbeiten. Es ist also schon eine ganze Menge geschehen. Dennoch muss noch so einiges getan werden.
3: Hier ein weiteres Ziel der EU. Sie will im Rahmen des Null-Schadstoff-Aktionsplans die Anzahl der Menschen, die unter chronischem Verkehrslärm leiden, bis 2030 um 30% senken. Werden keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen, könnte dieses Ziel innerhalb dieser Frist nicht erreicht werden.
4: Damit Lärmbelastung verringert wird, gelten Lärmgrenzwerte auch für den Straßenverkehr, Eisenbahnen, Flugzeuge und sogar für Geräte, die im Freien verwendet werden.
3: Das Europäische Parlament war bei der Gestaltung dieser Vorschriften ganz vorn dabei.